Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum možných.

Show me love. I need you to show me.

motel, Kitty motel.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88

on the road.

congratulations.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!
7: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropa 2.

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartfónu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Slíbíme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
1: Z naší strany nebudou.
2: A my s tím nezačneme.
3: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
1: Co mi to tu vykládáte? Jste šílený?
3: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
1: On je totiž Turek. Co? Sakra.
3: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
2: Jo, jako jogurt.
3: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
1: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
3: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
1: Sakra. Kdože?
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
4: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass

0: Maximum 3 Musik geben.
1: My favorite.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Hezké nedělní ráno, posloucháte Evropu 2, bylo 7 a Zuzka Kozáková má pro nás zprávy.
2: Hezké nedělní ráno. Řada univerzit po celém Česku si stěžuje na státní hodnocení od ministerstva školství, které zkoumalo výsledky jejich vědy a výzkumu. Tvrdí, že známky neodpovídají kvalitě jejich práce ani mezinárodnímu postavení. Hodnocení je netransparentní a může je připravit o část státních peněz, třeba na zahraniční vědce. Ministr Robert Plaga slibuje úpravy a tvrdí, že každá škola odpovídající finance dostane. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů. Informuje o tom veřejnoprávní televize. K úplnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Z pondělního atentátu na ukrajinského oligarchu v Monaku je nově podezřelá žena. Interpol hledá Ukrajinku, která v přestrojení za muže pravděpodobně bombu na bohatého podnikatele nastražila. Nejhorší zranění exploze způsobila oligarchově milence. Ta je nadále v ohrožení života.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku aktuálně převládá oblačnost, místy je zataženo, počítejte s občasným deštěm či přeháňkami. Na horách se mohou objevovat četnější srážky. K večeru od severozápadu očekáváme, že srážky ustanou a místy se vyjasní. Nejvyšší denní teploty očekáváme většinou v rozmezí od 20 do 26 stupňů. Tolik dnešní první zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si právě teď bere Kuba Štěpán.
1: Dovolená nezačíná až na pláži nebo na chalupě, začíná už cestou a právě tam se o prázdninách láme mnohem víc, než si člověk při balení kufru připouští. Víc řeknu za chvilku, tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.
3: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find.

0: Dobré ráno. Posloucháte Evropu 2. V tento prázdninový čas znamená víc cest, víc aut, víc motorek, víc cyklistů, víc dětí venku a bohužel také větší riziko na silnicích. Policie to připomíná každý rok a není to jenom povinné strašení. Během loňských prázdnin řešila téměř 15 000 dopravních nehod, při kterých zemřelo 88 lidí. Na rovinu, léto je v dopravě zrádný, lidé jezdí dál než obvykle, často s plným autem, v horku, po práci, s dětmi vzadu a s hlavou už na půl u moře. Do toho kolony, objížďky, únava, spěch a věta, ještě to dáme bez pauzy. Jenže právě pauza, voda a trochu trpělivosti často rozhodují víc než to, jestli dorazíte o 20 minut dřív. První prázdninový víkendy vždycky bývají obzvlášť náročný, všichni chtějí odjet rychle, samozřejmě, že jo, chytře, všichni si myslí, že vyrazili včas a pak se společně potkají na stejné dálnici. Dovolená ale nezačíná až na místě, začíná už cestou a ideální je dojet tak, aby první rodinná fotka nebyla z odstaveného pruhu. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

éteru Evropy 2 Single X a jeho nový single Dovolená. Tentokrát jde po tématu, které, troufám si říct, spojuje skoro všechny, a to těšení se pryč. Skladba vznikla na popud jeho ženy a je o tom krásným přesvědčení, že až konečně odjedeme, všechno se aspoň na chvilku vyřeší. A když ne, tak pořád zůstává možnost tvářit se například u moře, že e-maily prostě neexistují. Hezké ráno, tady je Evropa 2. Letní vibe Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Když se řekne letní dovolená, u Čechů pořád vede moře. Podle letošního průzkumu láká přímořská dovolená 55% lidí, takže je klasika kufr, opalovací krém, žabky, cesta autem nebo letadlem a touha slyšet vlny místo pracovních zpráv. Zajímavý ale je, že tím to nekončí. Čím dál víc lidí chce i venkov, i hory. Na venkov míří 27% Čechů a do hor 25%. A vlastně to docela sedí k tomu, jak dneska lidé přemýšlejí o volnu. Ne každý chce ležet týden u moře v teplotě, kdy se rozpouští pomalu i sluneční brýle. Někdo potřebuje les, klid, chalupu, menší obec, jezero, výhled nebo pocit, že večer slyší víc cvrčky než hotelovou animaci. Moře je pořád symbol dovolené, ale venkov a hory dohání to, co nám během roku často chybí. A je to přesně ticho, prostor a možnost nic moc neřešit. Ať už tedy člověk jede k Jadranu, na Šumavu, do Orlických hor nebo na chalupu, cíl je podobný, na pár dní vypnout hlavu. Jen u moře k tomu dostane sůl ve vlasech, na horách bolavá stehna a na chalupě velmi rychle zjistí, že odpočinek může znamenat třeba i sekání trávy. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Ladíte Evropu 2, co je kde nového ví Zuzka Kozáková, která připravila zprávy na 8. ranní.
2: Dobré ráno. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny a plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6%, plyn o přibližně 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle společnosti dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Hygienici zrušili zákaz koupání na Orlické přehradě u Podolska na Písecku. Stále tady však zůstává voda nevhodná ke koupání. Zákaz dál platí na 3 místech v zemi. Na Stříbrném rybníce v Hradci Králové, na přehradě Sedlice na Pelhřimovsku či Domanínském rybníce na Žďársku. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté v dohledné době zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech a netýkala by se všech. Vstup do Benátek je spoplatněn od roku 2024 a stojí aktuálně 10 eur, při včasné rezervaci 5 eur. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je právě teď oblačno až zataženo, a to místy s občasným deštěm či přeháňkami. Na horách se mohou objevovat četnější srážky. Ve večerních hodinách očekáváme, že se vyjasní a srážky ustanou postupně od severozápadu. Na teploměrech naměříme nenejvýš od 20 do 26 stupňů Celsia a může vát čerstvý západní až severozápadní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo právě teď bere Kuba Štěpán.
1: Možná nestačí mít jen jednoho nejlepšího kamaráda na všechno. Proč je dobré mít v životě víc typů přátel? A kdy už přátelství spíše bere, než dává? Dozvíte se na E2 za chvíli. Tak buďte na dosah.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte nedělní Evropu 2. Přátelství není jen o tom, s kým si občas napíšeme, že musíme někdy zajít na kafe. Podle psychologů má pro naší pohodu obrovský význam a ideální je nemít jen jednoho člověka na všechno. V životě se totiž hodí různé typy přátel, ti z dětství, kteří znají naše trapné účesy, ti nejbližší, kterým můžeme říct skoro všechno, pak kamarádi z práce, sousedi, lidé ze stejné životní etapy nebo právě někdo, kdo chápe, čím zrovna procházíme. Důležité je hlavně to, jak se s nimi cítíme. Dobrý přítel vás nabije, podrží a neřeší vás jenom ve chvíli, kdy něco potřebuje, ten špatný vás naopak spíš vyčerpá a po setkání s ním máte pocit, že jste nebyli na kafi, ale na poradě krizového štábu. A možná je dobré si občas udělat malou inventuru. Ne proto, abychom lidi vyhazovali ze života jak nějaký starý účtenky, ale abychom věděli, komu v něm opravdu stojí za to držet místo. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vám a užijte si to.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

váma je Evropa 2. Je dobře, že jste na dosah, protože nedělní vstávání vám s příjemným i soutěží o palivovou kartu v hodnotě 2000 korun a k tomu kávu na rok zdarma. Stačí jen pozorně poslouchat maximum muziky a pokud uslyšíte výherní signál Sunny od spojení Bonnie Marie Head, kdo se dovolá jako třetí v pořadí na 257-400-888 a zodpoví mi jednoduchou soutěžní otázku, výhraje jeho. Veškeré detaily samozřejmě najdete na našem webu evropa2.cz, tak nikam neodcházejte, nastražte uši a buďte i nadále s prázdninovou Evropou 2.

uších máte Evropu 2. Dnes to není až tak žhavý, přeci jen 40 minulý víkend byly daleko horší. I tak ale léto v bytě bez klimatizace je disciplína sama pro sebe, že jo? Přes den se zatáhnou žaluzie, okna se zavřou, větrák se postaví do strategické pozice a člověk začne i věřit věcem, kterým by v lednu samozřejmě nevěřil. Třeba, že mokrý ručník přes židli je v podstatě domácí technický zázrak. Podle průzkumu má doma funkční klimatizaci jen menší část Čechů. Takže většina lidí jede klasiku, větrat brzy ráno, večer čekat na první závar vzduchu a přes den pokud možno se nehýbat. Byť se totiž umí rozpálit tak, že i lednice působí jako místo, kam by si člověk nejradši na chvilku sednul. No a samozřejmě pak přichází večer, venku už se trochu ochladí, ale doma je pořád atmosféra zapnutý trouby. V tu chvíli opravdu člověk pochopí, že luxus nemusí být bazén, vila nebo nějaký drahý auto. Na rovinu říkám, že někdy je luxus jen průvan,

0: Sentimental a před dvěma lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém. Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea, jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
1: We feel a very strong connection with you guys.
2: That is so nice. Thank you.
0: Yeah. Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
3: Just to be clear. You, her, and me.
1: Yes.
3: Me too.
1: Yes, also you.
0: Snímek pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi, nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, taky v 9 ráno nesmí chybět zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
2: Je to tak, vítejte u zpráv. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s téměř 12 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Informovala o tom Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Sněmovna schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Pro novelu jednacího řádu hlasovala vedle poslanců vládních ANO, SPD a motoristů také většina přítomných zákonodárců ODS a STAN a menšina pirátských poslanců. Výslovně proti byla část lidovců a všichni přítomní zákonodárci TOP 09. Hokejový brankář Daniel Vladař je nadšený z dlouhodobé smlouvy, kterou v NHL podepsal s Philadelphia. S Flyers ho pojí až do roku 2032. V rozhovoru se zámořskými novináři, který klub zveřejnil na svém webu, Vladař prohlásil, že nad nabídkou prodloužení spolupráce nemusel vůbec přemýšlet.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále je převážně oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm či přeháňkami. Na horách se mohou objevit srážky četnější. Počítejte s tím, že srážky ustanou a vyjasní se, ale až ve večerních hodinách, postupně od severozápadu. Nejvyšší denní teploty očekáváme v rozmezí od 20 do 26 stupňů a bude vát čerstvý západní až severozápadní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
1: Rande přes aplikaci už pro některé lidi není zábava, ale únava. A právě proto se do hry vrací způsob seznamování, který jsme trochu odložili. Víte, kam mířím? Počkejte si na podrobnosti. Tady je vaše Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Po letech seznamování přes aplikace má část lidí chuť vrátit se k obyčejnému potkávání. Přes kamarády, v práci, na akcích, při sportu, na koncertech, v kavárně nebo prostě někde, kde člověk druhého nejdříve vidí jako živou osobu a ne jako profil s 5 fotkama a případně větou o tom, že miluje cestování, nevím, a třeba i dobrý jídlo. Nedivím se, na rovinu seznamky jsou rychlý, pohodlný. Jeden má samozřejmě pocit, že má najednou obrovský výběr, že jo? Jenže právě ten výběr může být časem unavný. Podle průzkumu Forbes Health se 78% uživatelů v rámci seznamovacích aplikací cítí aspoň někdy psychicky, emočně nebo fyzicky vyčerpaně. Nekonečné psaní, porovnávání, zmizení bez vysvětlení a v neposlední řadě pocit, že člověk není na rande, ale v katalogu, to všechno udělá své. Osobní seznámení, uznávám, je pomalejší, je nejistější, nikdo vám dopředu neukáže 5 fotek. Neřekne vám přesnou výšku, znamení ani seznam koníčku, jenže má jednu výhodu. Hned slyšíte hlas, vidíte a cítíte energii a poznáte, jestli mezi váma vůbec něco funguje. Návrat k seznamování přes lidi kolem nás je vlastně stará věc v novém balení a má i praktickou výhodu. Když vám někoho dohodí kamarád a dopadne to fakt katastrofálně, aspoň přesně víte, komu to všechno vyčítat. Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble se stavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

0: Posloucháte Evropu 2, kde pro vás máme soutěž s Molkou, která probíhá až do konce letních prázdnin. Mol je oblíbená zastávka na cestách. Ať už vyrážíte na festival, vyrážíte k moři, případně na výlet nebo na prodloužený víkend, zastavte se na Molce. Mol Česká republika je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale samozřejmě i energii na další cestu. A v rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner ochutnejte oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče i skvělé letní drinky. Spoustu zajímavých slev najdete v aplikaci Mol Move. A o co soutěžíme? Výherce získá na Molce kávu na rok zdarma a k tomu palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Zastavit se na Molce se prostě vyplatí a ptám se, kdo se dovolal jako třetí v pořadí na 257-400-888. Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Nazdar, Jirko, jak víkenduješ?
1: No, super, užívám si víkend s dcerou a je to paráda.
0: Už jsi rozchodil ty šílený vedra z minulého víkendu?
1: Je to těžký, ale už je docela dobře.
0: Bylo to náročný pro všechny. Budíš ti útěchou. Předpokládám, Jirko, že jsi taky aktivním řidičem.
1: Ano.
0: Takže palivová karta by určitě přišla vhod, ale potřebuju slyšet od tebe správnou odpověď na soutěžní otázku. Jsi připraven?
1: Ano.
0: Fresh Corner na Molce je za A oblíbený koncept občerstvení, za B sprchový kout pro řidiče kamionu, nebo za C dětský koutek?
1: No, všechno zní lákavě, ale Ačko.
0: Ačko. A je to správně, já ti gratuluju.
1: Jo, díky.
0: Výhra je tvoje. Fresh Corner na Molce je oblíbený koncept občerstvení a palivová karta i káva na rok zdarma má nového majitele. Otázkou je, kam Nadílka poputuje?
1: Do Prahy.
0: Do Prahy. Tak zdravíme hlavní město. Já ti ještě jednou gratuluju, vydrž mi na lince, doladíme detaily a zatím ahoj.
1: Ahoj.
0: A vy ostatní si soutěž s Molkou vychytejte na E2 zase příště. Soutěžíme až do konce prázdnina. Kompletní info najdete kde jinde než na našem webu na www.evropa2.cz. Tvoje léto na maximum.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Léto a zejména letní prázdniny mají jednu kouzelnou větu, která zní: to vyřešíme až po prázdninách. Dá se použít skoro na všechno, na pracovní schůzky, větší rozhodnutí, nepříjemné telefonáty, případně na třídění skříní, začátek cvičení i samozřejmě na věci, které měly být dávno hotové, třeba v květnu. Ale na rovinu není se čemu divit. Lidé se střídají na dovolených, termíny se hledají hůř, pozornost je rozptýlená a ve vedru se člověku nechce řešit skoro nic, kromě toho, kde je nejbližší stín. Spousta věcí opravdu pár dní a týdnů počká. Jenže problém je, že po prázdninách se z toho najednou stane fronta úkolů, která se tváří překvapeně, jako by ji vytvořil někdo úplně jiný. Letní odkládání, jak dokládají odborníci, je příjemné hlavně v červenci, v srpnu už trochu bliká kontrolka a v září se všechno vrátí v plné síle. Takže jo, něco klidně nechme na později, ale ne úplně všechno, prosím vás, protože slovní spojení po prázdninách není termín. To je jen hezčí název pro hromadu věcí, které na vás čekají za dveřmi s rukama v bok. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Place.

Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: maximum muziek. Europa 2. Europa 2.
1: Hudební novinka. Europa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: S váma je dopolední Evropa 2 bylo 10 a Zuzka Kozáková nabídne aktuální zprávy.
2: Hezké dopoledne. Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína začne podle plánu za 3 roky. Hotový má být podle mluvčí hejtmanství o 3 roky později. Silničáři v polovině června otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49 mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Předloni v prosinci zprovoznili první úsek dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Martinicemi. Vybudování obou úseků stálo dohromady 9,5 miliardy korun bez DPH. Jihočeský kraj vybuduje ve fotbalovém tréninkovém areálu mládeže na českobudějovickém složišti 2 hřiště s umělým povrchem. Jedná se o investici za 70 milionů korun. V současnosti jsou na složišti 4 travnatá hřiště a 1 s umělým povrchem. Složiště slouží především mládežnické akademii. Porota soudu na Aljašce ukončila vyšetřování smrti českého miliardáře Petra Kellnera, který zahynul před 5 lety při nehodě vrtulníků v Aljašských horách. Rozhodla, že k úmrtí Kellnera vedla chyba pilota firmy Soloy Helicopters a fatální zpoždění záchranné akce firmy Tordrillo Mountain Launch. Podle právního zástupce rodiny porota přiznala pozůstalým po Petru Kellnerovi 7,5 milionu dolarů.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku převládá oblačnost, místy je zataženo, můžete počítat s občasným deštěm či přeháňkami, ty pak ustanou večer od severozápadu. Teploty ty nejvyšší se dnes dostanou na 20 až 26 stupňů. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a krátce po 10. taky s Kubou Štěpánem.
1: Vzpomenete si na nejúspěšnější prázdninový single z roku 2020 a co jsme milovali během července i srpna například minulý rok? Osvěžíme si summer hity napříč časem. Už za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Konečně je tady léto, kdy každý rok očekáváme, jaký single se stane neodmyslitelnou součástí nových vzpomínek, nových zážitků. Pro letošek jsme úplně na začátku. Tak si pojďme dát rychlou summer jízdu posledními roky. V roce 2020 TikTok ukázal, že dokáže udělat hit i z písničky, kterou pak znají i lidé, co TikTok samozřejmě vůbec nepoužívají. Jason Derulo a single Savage Love. Rok později přišel refrén, který se chytil okamžitě, a i když měl trochu temnější náladu, léto ho vzalo za své Ed Sheeran Bad Habits. Rok 2022 nebyl o typické plážovce, ale o melodii, která se nedala setřást podání Harryho Stylese. V roce 2023 se všechno zbarvilo do růžova a disco pop dostal nový důvod existovat. Dua Lipa a single Dance the Night. Tak přišel rok 2024. Lehké, drze, slunečné a návykové, jak třetí kafe, které už rozhodně nebylo potřeba. A to v podání Sabriny Carpenter. No a minulý rok, tedy rok 2025, ukázal, že letní hit nemusí jenom tančit. Někdy prostě sedí u okna, kouká do dálky a má čísla jak blázen. Loni bodoval Alex Warren. Letní song roku 2026 prozatím neznáme, ale až přijde, poznáme ho jednoduše. Nejdřív ho budeme milovat, pak nesnášet a v září nám bude chybět.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku!
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Na vlnách Evropy 2 Dermot Kennedy. Na kontě má nové album a z něj tu máme novinku Honest. Zpěvák zůstává u toho, co mu sedí úplně nejvíc. Silný emoce, upřímný text a hlas, kterému věříte doslova do písmene každý slovo. Není to skladba na první výbuch, spíš na pomalé chycení za srdce. Jak by řekl poeta, je to takový hudební ekvivalent zprávy, kterou si přečtete minimálně dvakrát. Dua Lipa pokračuje u nedělního Maxima muziky. My jsme Evropa 2.
2: Tvoje léto na Maximum.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Nedělní dopoledne užíváte ve společnosti Evropy 2. Prázdniny celkově přejí vztahům. Ne proto, že by červenec a srpen uměl zázračně dávat lidi dohromady, ale protože se v těchto měsících mnohem častěji dějí situace, ve kterých se můžeme vůbec potkat. Jsme víc venku, sedíme déle na zahrádkách, jezdíme na dovolené, chodíme na festivaly, k vodě, na výlety a máme větší chuť říct ano i plánu, který by třeba v listopadu skončil větou dneska už nikam nejdu. A právě listopad je v tomhle případě dobré srovnání, protože když je dušičkový počasí, člověk jde z práce domů, zabalí se do bundy a jeho největší romantická ambice je najít doma teplý ponožky. V létě, pozor, je ale nálada volnější. Lidé jsou odpočatější, více usmívají, večery jsou delší a člověk si občas připadá trochu odvážnější než v běžným režimu. No a hned je z toho letní láska nebo letní románek. Průzkumy ze seznamovacích aplikací navíc ukazují, že dovolená s lidmi opravdu dělá svoje. Víc než polovina uživatelů doufá, doslova doufá, v prázdně

0: nový románek a podobný podíl lidí se na cestách cítí přitažlivější. Když člověk nestojí v dešti na zastávce, ale sedí někde u vody, vlastně sebevědomí roste a je to o něco snadnější. Samozřejmě letní láska nemusí vydržet do Vánoc. Někdy z ní zůstane jen hezká vzpomínka, pár fotek a song, který člověk ještě chvíli nevydýchá. A někdy se z oné letní lásky stane v dubnu důkaz, že ta věta pojďme být spontánní, by měla mít v létě vlastní varovný štítek. Tak si tu informaci přeberte podle svýho. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
3: Z naší strany nebudou.
4: A my s tím nezačneme.
5: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
6: Co mi to tu vykládáte? Jste šílený!
5: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
7: On je totiž Turek, co? Sakra.
5: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
7: Jo, jako jogurt.
5: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
7: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
5: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
7: Sakra. Kdože?
5: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Evropa 2. Maximum dvě muziky. Evropa 2.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Ladíte Evropu 2, 11. hodina je tady, pojďme na zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
2: Dobré dopoledne u zpráv. Řada univerzit po celém Česku se stěžuje na státní hodnocení od ministerstva školství, které zkoumalo výsledky jejich vědy a výzkumu. Tvrdí, že známky neodpovídají kvalitě jejich práce ani mezinárodnímu postavení. Hodnocení je netransparentní a může je připravit o část státních peněz, třeba na zahraniční vědce. Ministr Robert Plaga slibuje úpravy a tvrdí, že každá škola odpovídající finance dostane. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů, informuje o tom veřejnoprávní televize. K úplnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Z pondělního atentátu na ukrajinského oligarchu v Monaku je nově podezřelá žena. Interpol hledá Ukrajinku, která v přestrojení za muže pravděpodobně bombu na bohatého podnikatele nastražila. Nejhorší zranění exploze způsobila oligarchově milence, ta je nadále v ohrožení života.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačná až zatažená obloha, objevuje se občasný déšť či přehánky, na horách to mohou být srážky četnější. Srážky ustanou a vyjasní se ve večerních hodinách postupně od severozápadu. Teploty se aktuálně drží většinou v rozmezí od 20 do 26 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vyladíte nedělní Evropu 2 a taky Kubu Štěpána.
1: Moře, památky, večerní uličky, Evropy pořád táhne, jenže kvůli bedrům už tam dovolená nefunguje tak, jak jsme byli zvyklí. Proč? Držte vlnu a dozvíte se tady u nás na Evropě 2.

0: je vaše Evropa 2. Jižní Evropa má pořád obrovské kouzlo. Itálie, Řecko, Španělsko nebo Chorvatsko jsou pro spoustu lidí takovou letní jistotou. Moře, dobré jídlo, večerní procházky, stará města a v neposlední řadě pocit, že se život dá na chvilku zpomalit. Jenže čím častěji přicházejí velká vedra, tím více mění i způsob, jakým na jihu trávíme dovolenou. Dřív člověk naplánoval den docela jednoduše. Dopoledne památky, odpoledne pláž, večer město. Dneska se ale čím dál více řeší, kdy se dá vůbec venku normálně fungovat. Program se posouvá na ráno nebo až na večer. Přes poledne se hledá stín, klimatizace, bazén, obchod nebo kavárna, kde se dá aspoň chvilku tvářit, že venku není rozpálená pánev. Samozřejmě jich Evropy pořád láká. Jen už to není dovolená ve stylu, musíme stihnout úplně všechno. Spíš se plánuje pomaleji, rozumněji. Vodu máme kdykoliv připravenou v tašce, děláme delší pauzy. Svým způsobem všechno je v takovým lehčím tempu a samozřejmě je i méně hrdinství mezi památkami, protože Řím, Atény nebo Paříž, všude je to nádherný. Jen je dobrý si přiznat, že ve dvě odpoledne člověk často neobjevuje krásy města, ale vlastní hranici přehřátí. A na rovinu, ta bývá překvapivě blízko. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Páslo cash Evropu 2.
1: Evropa 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Umíte si představit léto bez mobilu? Vypnout notifikace, neřešit zprávy, nefotit každou limonádu a na chvilku prostě jenom být venku, u vody, na výletě nebo večer s lidmi, kteří sedí přímo naproti nám, ne nikde v chatu. Jenže realita bývá trochu jiná. V Německu prý jen 10% lidí na dovolené opravdu výrazně omezí mobil. Naopak ve Velké Británii si čím dál víc lidí plánuje offline zážitky nebo digitální detox, což je pěkný, že jo? Jen se ukazuje, že odložit telefon bývá někdy těžší, než najít volné místo u vody. Všichni chtějí být víc tady a teď. Ale první věc, kterou u západu slunce vytáhneme, je stejně telefon. Evropa 2. Tvoje léto na maximum.

0: Ladíte Evropu 2. Stačí pár dlouhých večerů, víc světla, dovolená na obzoru a člověk najednou získá pocit, že by mohl kompletně překopat svůj dosavadní život, změnit práci, byt, vztah, jídelníček, šatník, účes nebo aspoň heslo k e-mailu, když už se nechce pouštět do nějakých větších akcí. Často to ale všechno začne úplně nevinně. Na dovolené si řekneme, že po návratu budeme víc odpočívat, budeme se víc stresovat, budeme zdravěji jíst, častěji chodit ven a nenecháme se znovu semlít běžným provozem. Prázdniny nám ukážou jinou verzi života, o tom žádná. Ta verze je pomalejší, je lehčí, příjemnější. Mozek hnedka nadšeně řekne, a proč takhle nežijeme pořád? Tak ale přijde samozřejmě ta realita, ten návrat domů, otevřete e-mailovou schránku, začnete řešit nákupy, účty, prádlo. No a prostě ta realita hodně rychle připomene, že změnit celý život mezi nedělí večer a pondělním budíkem není úplně snadný. Ale i malá úprava se počítá, chodit ven pěšky, vypnout mobil dřív, dát se občas volnější večer. Jen je dobré nedělat zásadní životní rozhodnutí ve chvíli, kdy jste opálení, odpočatí a v ruce držíte drink s brčkem, jo? Právě po návratu se ukáže, co z těch letních plánů opravdu přežije, protože na dovolené se nový život vymýšlí snadno, o tom bych tady mohl vyprávět hodiny. Těžší je ty geniální plány udržet doma, když do toho pípá pračka, lednice je prázdná a člověk zjistí, že jeho vnitřní klid bohužel nebyl osobní růst, ale jen vypnutý notifikace. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Hi. Hi, come in.
3: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedii Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá.
2: Well, you could tell me that once in a while.
3: Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém.
2: We also have something we wanted to talk to you about.
3: Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
2: We feel a very strong connection with you guys. That is so nice, thank you.
3: Yeah. Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
4: Just to be clear, you, her and me.
2: Yes.
4: Me too.
2: Yes, also you.
3: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opravdu.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková připravila nové zprávy na 12. hodinu.
2: Dobré poledne. Energetická společnost ČEZ od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6%, plyn o přibližně 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle společnosti dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Hygienici zrušili zákaz koupání na Orlické přehradě u Podolska na Písecku. Stále tady však zůstává voda nevhodná ke koupání. Zákaz dál platí na několika místech v zemi. Na Stříbrném rybníce v Hradci Králové, na přehradě Sedlice na Pelhřimovsku, do Manínském rybníce na Žďársku či biotopu Paseka na Olomoucku. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté v dohledné době zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech a netýkala by se všech. Vstup do Benátek je spoplatněn od roku 2024 a stojí aktuálně 10 eur, při včasné rezervaci 5 eur. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: I v odpoledních hodinách bude oblačno až zataženo s občasným deštěm či přehánkami, až večer se vyjasní a srážky ustanou. Teploty se drží v rozmezí od 20 do 26 stupňů a místy vane čerstvý západní až severozápadní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Ode mě je to vše, jste s Evropou 2 a krátce popoledni taky s Kubou Štěpánem.
1: Práce z domova v létě dostává nečekaného soupeře a paradoxně je to místo, odkud jsme se ještě nedávno snažili co nejrychleji dostat. Tušíte, jaké místo to je? Počkejte na podrobnosti, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: posloucháte Evropu 2. Práce z domova bývala skoro splněný sen. Stát o něco později, žádný dojíždění, vlastní káva, vlastní židle, vlastní klid. Jenže v létě se tenhle sen umí rychle změnit v saunu s připojením k internetu. Hlavně v bytě bez klimatizace teda. Dopoledne to ještě jde, člověk si říká, že to zvládne, zatáhne žaluzie, otevře okno, zavře okno případně, posune větrák, znovu otevře okno, ale kolem poledne už sedí u počítače v režimu přežít do večera. Porada najednou není pracovní schůzka, ale test odolnosti organismu. A právě proto se v horkých dnech někteří lidé začínají vracet do kanceláří. Nenutně kvůli kolegům, kvůli firemní kultuře nebo radosti z porad, ale jednoduše proto, že se tam dá normálně dýchat. Klimatizovaná zasedačka se v červenci může stát nejžádanějším místem ve firmě. Je to takový vlastně letní obrat. V zimě člověk říká, že do kanceláře nemusí. V létě si dobrovolně balí tašku, protože doma už nehřeje jen notebook, ale celý byt. A nejlepší firemní benefit? Zapomeňte na ovoce v kuchyňce. V červenci vítězí místnost, kde se člověk při psaní mailu neroztéká do klávesnice. Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

Šabozy v éteru Evropy 2 single Born to Die. Název působí na neděli trochu dramaticky, ale skladba spíš připomíná, že život je krátký, takže by byla velká škoda proměnit konec víkendu jen v předehru k pondělku. Trochu country, trochu hip-hop, velký westernový nádech a ideální soundtrack pro chvíli, kdy víkend ještě neskončil, ale pracovní týden už někde v dálce startuje motor. Nebo ne? My jsme Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: volná. Rodiče mají před sebou 2 měsíce plánování a velmi rychle zjistí, jestli jste to teda už nezjistili, že léto se nedá zvládnout jen tak od oka. Na to už je potřeba kalendář, poznámky v telefonu a ideálně tabulka, kterou by člověk v práci úplně normálně vydával za nějaký projekt. Řeší se, kdo hlídá v pondělí, kam se jede ve středu, kdy začíná tábor, kdo vyzvedává, kde je batoh, jestli je zaplacená záloha a proč se o potvrzení od lékaře dozvídáme vždycky ve chvíli, kdy už je ordinace zavřená. Běžná dovolená dospělých totiž celé prázdniny nepokryje, takže začíná velká letní skládačka. Týden tábor, pár dní u babičky, něco obstará příměstský program, něco kamarádi a zbytek naděje, že se to všechno potká ve správný den. Čím víc dětí, tím víc barev v kalendáři, to je klasika. Jedno dítě má modrou barvu, druhé zelenou, tábor je označený červeně, babička je žlutá a rodič už po pár dnech pozná hlavně barvu vlastní únavy. Když se dítě ráno zeptá, a co dneska teda jako děláme? Rodič už neimprovizuje. Otevře zmiňovaný kalendář, podívá se do plánu a tiše doufá, že aspoň jeden bod programu klapne dle naplánování. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Jste s Evropou 2, Zuzka Kozáková nachystala čerstvé zprávy na 13. hodinu, pojďme do nich.
2: Hezké odpoledne. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s téměř 12 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Informovala o tom Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Sněmovna schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Pro novelu jednacího řádu hlasovala vedle poslanců vládních ANO, SPD a motoristů také většina přítomných zákonodárců ODS a STAN a menšina pirátských poslanců. Výslovně proti byla část lidovců a všichni přítomní zákonodárci TOP 09. Hokejový brankář Daniel Vladař je nadšený z dlouhodobé smlouvy, kterou v NHL podepsal s Philadelphia. S Flyers ho pojí až do roku 2032. V rozhovoru se zámořskými novináři, který klub zveřejnil na svém webu, Vladař prohlásil, že nad nabídkou prodloužení spolupráce nemusel vůbec přemýšlet.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: I v odpoledních hodinách bude převládat oblačnost, místy je zataženo, počítejte taktéž s občasným deštěm či přehánkami, které pak ustanou ve večerních hodinách. Teploty se drží většinou mezi 20 až 26 stupni. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
1: Co dnes dokáže pokazit první rande ještě dřív, než člověk zjistí, jestli mezi dvěma lidmi vůbec něco přeskočilo? No, budete se divit. Tak držte vlnu, tady je vaše nedělní Evropa 2.
3: Evropa 2. I'm losing battles with the voice that I can find. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Maximum 3 Musik.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Starší ročníky mi možná dají za pravdu, že dřív se při randění řešilo hlavně, jestli přeskočí jiskra. Dneska se čím dál častěji řeší i to, kolik ta jiskra stojí. Večeře, doprava, drinky, program, nový oblečení. A když to nevíde, člověk neodchází jenom s pocitem zklamání, ale taky s účtenkou, která občas připomíná i menší splátku za nějaký spotřebič. Zvlášť teda mladší generace k randění přistupuje praktičtěji. Ne každý chce hnedka první večer proměnit v investici s nejistým výnosem. Častěji se bolí káva, procházka, levnější podnik, akce zdarma nebo něco, kde nejde v uvozovkách o kulisy. Ale o to, jestli se ti dva mají vůbec co říct. Možná je to vlastně nakonec zdravější. Když se rande obejde bez velké finanční show, víc vynikne to podstatný, že jo? Humor, chemie, tempo rozhovoru a schopnost nebýt po 10 minutách myšlenkama doma někde zalezlej u televize. Protože drahá večeře může udělat dojem, o tom žádná. Ale když mezi dvěma lidmi není nic, nezachrání to ani dezert, ani výhled. Dokonce ani číšník, který se snaží víc než oba účastníci schůzky dohromady. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2. Is it worth it in the Lord?
3: You have food for a hungry heart. Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. We walk in the light
4: when it's burning low. Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
6: I can do this with my eyes.
1: Evropa 2.
7: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

0: Posloucháte Evropu 2. Martin Garrix a Ed Sheeran konečně vydali společnou skladbu Repeated a konečně sedí, protože na ní začali pracovat už před 12 lety. Výsledek spojuje Edův hlas, kytary a Garrixovu taneční energii. No hot, některé věci zrají dlouho, hlavně víno, sýr a spolupráce světových hvězd. Miley Cyrus nebo Switch Disco koření další várku Maxima muziky tady u nás na Evropě 2.
1: Tvoje léto na Maximu.

Posloucháte Evropu 2. Možná to znáte na vlastní kůži, letní únava je zrádná hlavně v tom, že často není z čeho ji obvinit. Člověk nebyl běhat, nestěhoval skříň, nenosil uhlí do sklepa, jenom normálně fungoval ve vedru. A přesto má odpoledne pocit, jako by právě dokončil 12 někde hluboko pod zemí. Horko totiž tělo zaměstnává víc, než si připouštíme, musí se ochlazovat, ztrácí tekutiny, hůř se soustředí. A když se k tomu přidá ještě špatně prospaná noc, na rovinu je zaděláno na den, kdy všechno trvá mnohem.

0: 88.2 a 105.5 FM. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: Evropa 2.
4: Evropa 2.

Mm-hmm.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Ladíte Evropu 2? Na řadě jsou na 14. hodinu zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Dobré odpoledne. Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Fryštáku do Zlína začne podle plánu za 3 roky. Hotový má být podle mluvčí hejtmanství o 3 roky později. Silničáři v polovině června otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49 mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Předloni v prosinci zprovoznili první úsek dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Martinicemi. Vybudování obou úseků stálo dohromady 9,5 miliardy korun bez DPH. Jihočeský kraj vybuduje ve fotbalovém tréninkovém areálu mládeže na českobudějovickém složišti 2 hřiště s umělým povrchem. Jedná se o investici za 70 milionů korun. V současnosti jsou na složišti 4 travnatá hřiště a 1 s umělým povrchem. Složiště slouží především mládežnické akademii. Porota soudu na Aljašce ukončila vyšetřování smrti českého miliardáře Petra Kellnera, který zahynul před 5 lety při nehodě vrtulníku v Aljašských horách. Rozhodla, že k úmrtí Kellnera vedla chyba pilota firmy Soloy Helicopters a fatální zpoždění záchranné akce firmy Tortrillo Mountain Launch. Podle právního zástupce rodiny porota přiznala pozůstalým po Petru Kellnerovi 7,5 milionu dolarů.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno, místy zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami. Ty pak ustanou na večer a nakonec by se mohlo vyjasnit. Teploty nepřekračují 26 stupňů. Ode mě je to vše, jste stále s Evropou 2 a slou si opět bere Kuba Štěpán.
1: Jak vypadá léto slavných? Někdo plní stadiony, někdo se schovává před světem a někdo zvládne udělat titulek i z toho, že si vzal obyčejný tílko. Kdo vás třeba inspiruje? Počkejte si, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: stone cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: V uších máte nedělní Evropu 2. Období léta u slavných nevypadá vždycky jen jako jachta, bílé plavky a drink, který ve výsledku stojí víc než náš týdenní nákup. Budete se divit, u největších hvězd je to často směs práce, cestování, koncertů, módy a snahy aspoň na chvilku zmizet z očí veřejnosti. Taylor Swift teď nemá klasické turné, takže se kolem ní řeší hlavně společenské akce, jednotlivá vystoupení a samozřejmě každý outfit, který internet okamžitě rozebere do posledního švu. Rihanna je zase věčný téma návratu na pódia. Fanoušci doufají, média spekulují, ale oficiální koncerty zatím nejsou. Jennifer Lopez má léto tradičně pracovní i stylové, protože i obyčejná cesta přes letiště u ní vypadá jako nějaká módní kampaň. Ariana Grande má naopak plán jasný, jí čekají velké koncerty v Londýně. Ed Sheeran přes léto pokračuje v turné a například Jennifer Aniston se spíš drží klidnější režim, drží se soukromí a minimum velkých prohlášení, takže slavní to mají podobný jako my, jenom v dražším provedení. Někdo pracuje, někdo cestuje, někdo se snaží nebýt vidět a někdo nastavuje letní módu tím, že si oblíkne obyčejný tílko. A člověk si pak říká, že jeho vlastní letní plán koupit meloun a nezapomenout nabíječku je vlastně taky docela ambiciózní.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Posloucháte nedělní Evropu 2. Je to týden a den k tomu, kdy Youngblood přivezl do České republiky první mezinárodní ročník svého Bloodfestu. Na Airbojce jsme vám rozdali více jak 100 volňásků, protože samozřejmě jsme vám v Hradci Králové na jeho show drželi flag. Krátce před svým vystoupením se s námi sešel v zákulisí pro krátký rozhovor. Povídali jsme si o Ozzy Osbornovi, písni Zombie, i na vztahy došlo. Nejen o tom všem byla řeč, podívejte se na exkluzivní rozhovor, který najdete na www.evropa2.cz.

Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Balení na dovolenou je zvláštní rituál. Člověk si řekne, že letos to vezme rozumně, že si vezme jenom pár věcí, udělá to prakticky a o hodinu později má v kufru oblečení na 4-roční období, náhradní boty, léky úplně na všechno, knihu, kterou stejně nebude číst a samozřejmě nebude chybět tričko, kdyby náhodou. Přesto se pak často zapomene ale na to nejdůležitější. Ať už je to nabíječka, kartáček, plavky, doklady, brýle, pyžamo, opalovací krém, kufr je plný. Ale něco zásadního chybí, to je na tom balení to nejzákeřnější. Máte pocit, že čím víc toho vezeme, tím jsme připravenější, že jo? Jenže připravenost není počet ponožek, připravenost je vědět, kde máte pás. A

0: smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
1: On je totiž Turek, co? Sakra.
0: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
1: Jo, jako jogurt.
0: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
1: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
0: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
1: Sakra. Kdože?
0: Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková přichystala nové zprávy na 15. hodinu a bere si slovo.
2: Vítejte u zpráv. Řada univerzit po celém Česku si stěžuje na státní hodnocení od ministerstva školství, které zkoumalo výsledky jejich vědy a výzkumu. Tvrdí, že známky neodpovídají kvalitě jejich práce ani mezinárodnímu postavení. Hodnocení je netransparentní a může je připravit o část státních peněz, třeba na zahraniční vědce. Ministr Robert Plaga slibuje úpravy a tvrdí, že každá škola odpovídající finance dostane. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů. Informuje o tom veřejnoprávní televize. K úplnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Z pondělního atentátu na ukrajinského oligarchu v Monaku je nově podezřelá žena. Interpol hledá Ukrajinku, která v přestrojení za muže pravděpodobně bombu na bohatého podnikatele nastražila. Nejhorší zranění exploze způsobila oligarchově milence. Ta je nadále v ohrožení života.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně převážně oblačno až zataženo s deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zítra bude na jihovýchodě zpočátku polojasno, postupně bude oblačno až zataženo, a to na většině území Česka. Opět musíme počítat s přeháňkami či občasným deštěm, ty pak ustanou ve večerních hodinách a počítejte s teplotami od 19 do 25 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, jste stále s Evropou 2 a krátce po 15. si slovo bere Kuba Štěpán.
1: Co se u Čechů v létě stane ve chvíli, kdy se rozpálí grill? A proč u toho někdy nejde ani tak o maso, jako o nervy? Odpověď prozradím, ale za pár minut. Tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.

0: S váma je prázdninová Evropa 2. Grilování je v České republice takový letní společenský sport. Někdo hlídá maso, někdo sýr, někdo tvrdí, že zelenina je plnohodnotná večeře a někdo se prostě jenom strategicky drží poblíž stolu. Na český grilovačce, aspoň teda za mě, se řeší úplně všechno. Jestli to maso není syrové, jestli už náhodou nepřipomíná uhlí, kdo má kleště, kam zmizel kečup a proč se kolem grilu najednou sešli čtyři lidé, kteří přesně vědí, jak se to má správně dělat. No a pak přijde klasika. Maso je hotový, sýr voní, všichni jsou ready a někdo zjistí, že nikdo nekoupil pečivo. V tu chvíli se z pohodového grilování stává česká verze detektivky, všichni hledají rohlíky, bagety a podezřelí jsou úplně všichni. A neříkejte mi, že tuhle situaci neznáte. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

váma je nedělní Evropa 2. Červenec i srpen mají zvláštní schopnost. Stačí vůně opalovacího krému, zmrzlina do kornoutu nebo zvuk koupaliště a hlava je hned zpátky o pár let. Podle Talker News vnímá 48% lidí letošek jako rok nostalgie. Vrací se staré hity, fotky, retromóda, dokonce se vrací i pocit, že dřív to léto mělo víc času. Jako děti jsme ho měli asi jednodušší, že jo? Když si vzpomenu na to svoje a zaspomínám do devadesátek, tak den začal venku, končil za tmy a největší dilema bylo, komu se na tajněčku důkladně podíváme na jeho úrodu. Dneska k létu patří i pracovní zprávy, rozpálený byty, plný diáře a sná fungovat po noci, kdy ložnice připomíná skleník. A není divu, že 65% dotázaných říká, že by potřebovali osobní reset. Ideálně vypnout hlavu, vypnout telefon a vlastně vypnout všechno, co začíná větou jenom rychle. Dětské léto bylo taky jednoduchý, být venku, užívat si vody, dát si k tomu nanuk. Dospělé léto je taky jednoduchý, jen k němu potřebujete 3 aplikace, sdílený kalendář a v neposlední řadě i pevné nervy. Evropa 2.

0: Tady je vaše víkendová Evropa 2. Letní dovolená u Čechů už často není jedna velká cesta na 14 dní. Spíš se skládá z menších dílů. Pár dní v České republice, pár dní u moře, k tomu prodloužený víkend, chalupa, hory nebo rychlý únik někam, kde člověk chvíli nevidí pracovní e-mail. Podle aktuálního průzkumu chce 48% Čechů spojit dovolenou doma se zahraničím. A vlastně proč ne? Česká republika je blízko, je tady krásně a samozřejmě absolvujete to bez letišních nervů. Zahraničí zase přidá moře, změnu prostředí a ten jedinečný pocit, že jsme opravdu někam odjeli. Výsledkem je vlastně letní skládačka. Chvilku rybník, potom Itálie, mezi tím práce, pračka a otázka, kde skončily plavky. A na konci léta člověk zjistí, že si neodpočinul v kuse, ale aspoň byl unavený mezinárodně. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Ladíte Evropu 2 a na 16. hodinu přidá Zuzka Kozáková čerstvé zprávy. Jdeme do nich.
2: Hezké nedělní odpoledne. Energetická společnost ČEZ od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6%, plyn o přibližně 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle společnosti dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Hygienici zrušili zákaz koupání na Orlické přehradě u Podolska na Písecko. Stále tam však zůstává voda nevhodná ke koupání. Zákaz ale platí na několika místech v zemi. Na Stříbrném rybníce v Hradci Králové, na přehradě Sedlice na Pelhřimovsku, Domanínském rybníce na Žďársku či biotopu Paseka na Olomoucku. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté v dohledné době zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech a netýkala by se všech. Vstup do Benátek je spoplatněn od roku 2024 a stojí aktuálně 10 eur, při včasné rezervaci 5 eur. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačnost, místy je zataženo, taktéž prší a teploty nepřekračují 26 stupňů. Zítra pak bude na jihovýchodě polojasno, postupně oblačno až zataženo. Opět se připravte na déšť či přehánky a na teploměrech naměříme od 19 do 25 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. Krátce po 16. pokračuje Kuba Štěpán.
1: Trávita z pracovního světa má skoro léčivý účinek. A proč člověk v létě miluje víc než zrušenou poradu? Dozvíte se, když i dál budete na dosah nedělní Evropy 2. Hezký odpoledne přeju.
0: Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. V pracovním světě existuje pár vět, které opravdu zlepší den. Například schůzka se ruší. Tohle počká. Dneska končíme dřív, ale úplně nejlíp zní jsem na dovolené. Automatická odpověď v e-mailu je malý digitální bodyguard, nastaví se, noťas se zavře a práce má na pár dní smůlu. Tečka, žádné, jen rychle. Žádné přílohy, žádné tabulky, které se samozřejmě tváří naléhavě jenom proto, že mají červený vykřičník. Nejlepší na tom je, že automatická odpověď nic nevysvětluje. Prostě oznámí, nejsem tady a hotovo. Tečka. Skutečná dovolená začíná ve chvíli, kdy na pracovní e-maily odpovídá někdo jiný. Ideálně robot, který nemá vůbec žádný výčitky. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

0: Společnost vám stále dělá Evropa 2. Léto, aby za to stálo, nemusí mít vyloženě exotickou adresu. Jasně, Seychely vypadají na fotkách geniálně, dostali byste určitě na Instači hodně lajků, ale někdy se nejvíc zapíšou úplně malé věci. Noční koupání, letní kino, výlet vlakem, zmrzlina místo oběda, piknik v trávě, první káva s příchodem slunce, festivaly, grilování, večer bez plánu nebo návrat na místo, kde jsme nebyli celé roky. Právě podobné letní seznamy zážitků teďka hodně frčí. Nejde o to odškrtat si červenec jako nějakou pracovní tabulku, ale trochu si ho pohlídat, protože když se všechno nechá v uvozovkách na někdy, z léta nakonec zůstane jenom pár fotek v mobilu, jeden ztracený ručník a pocit, že se zase mělo daleko víc žít. Možná tady stačí jednoduchý plán, aspoň jednou udělat něco, co nemá velký smysl, ale má skvělou atmosféru, protože právě z takových drobných letních plánů se často stane to, na co se pak vzpomíná úplně nejvíc. Ne velká dovolená, ne dokonalý itinerář, ale večer, který začal doslova nevinně třeba zmrzlinou a skončil tím, že se vůbec nikomu nechtělo domů. Evropa 2.
1: Tvoje léto plný mu.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. MHD v horku je disciplína, která prověří charakter, trpělivost i schopnost tvářit se, že je všechno úplně v pořádku. Nastoupíte do tramvaje nebo autobusu, dveře se zavřou a během pár vteřin je jasné, že osobní prostor zůstal někde na zastávce. Všichni se teda jako samozřejmě snaží působit normálně, ale uvnitř probíhá tichý boj o vzduch, o madlo a poslední zbytky společenské elegance. V Praze má klimatizace ve vozech fungovat od venkovní teploty 22 stupňů, jenže to samozřejmě neznamená, že se uvnitř budete cítit jako v nějaké příjemné vychlazené kavárně. Stačí plný vůz, rozpálený město a někdo, kdo otevře okno s výrazem člověka, který právě zachraňuje lidstvo. Klimatizace pak logicky bojuje, cestující doufají a tramvaj si okamžitě žije vlastním počasím. Přežít letní cestu MHDčkem znamená hlavně nepodcenit základní výbavu, voda v tašce, lehký oblečení, trocha trpělivosti a ideálně místo dál od člověka, který se s deodorantem rozešel už někdy na jaře. A možná nejlepší rada brát letní MHD jako krátkou zkoušku charakteru. Kdo zvládne přeplněnou tramvaj ve 30 stupních a pořád řekne s dovolením místo ničeho horšího, ten už má pro ten den maximálně splněno. Hezký odpoledne přeju, tady je Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
2: Dobré odpoledne. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s téměř 12 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Informovala o tom Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Sněmovna schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Pro novelu jednacího řádu hlasovala vedle poslanců vládních ANO, SPD a motoristů také většina přítomných zákonodárců ODS a STAN a menšina pirátských poslanců. Výslovně proti byla část lidovců a všichni přítomní zákonodárci TOP 09. Hokejový brankář Daniel Vladař je nadšený z dlouhodobé smlouvy, kterou v NHL podepsal s Philadelphia. S Flyers ho pojí až do roku 2032. V rozhovoru se zámořskými novináři, který klub zveřejnil na svém webu, Vladař prohlásil, že nad nabídkou prodloužení spolupráce nemusel vůbec přemýšlet.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je oblačno až zataženo, počítejte s tím, že se místy mohou ještě objevovat déšť či přehánky, teploty se drží do 26 stupňů. Zítra pak bude na jihovýchodě zpočátku polojasno, postupně na většině území oblačno až zataženo. Opět očekáváme déšť či přehánky, které přijdou od severozápadu. Večer na severu a severovýchodě se budou objevovat četnější srážky a teploty očekáváme v rozmezí od 19 do 25 stupňů. Ode mě je to vše, jste stále s Evropou 2 a krátce po 17. taky s Kubou Štěpánem.
1: V dospělosti máme práci, povinnosti, kalendáře, ale nových přátel často ubývá a u mužů je v tom jeden detail, o kterém se moc nemluví a já vám ho prozradím v dalších minutách. Tak zůstaňte na dosah, Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. U mužů se často říká, že po 30 je těžší navazovat nová přátelství. Ne proto, že by o ně nestály, ale spíš proto, že ubývá přirozených příležitostí. Škola skončila, párty se rozpadly, práce zabírá víc času a přijít za jiným dospělým chlapem světou, nechceš být můj kamarád, pořád zní trochu jako scéna, kterou vlastně nikdo nechce zažít naživo, že jo? Muži se navíc často vídají hlavně přes nějakou aktivitu, sport, hospoda, práce, koncert, hra, výlet, kolo. Méně často jen tak, aby si sedli a řekli si, jak se opravdu mají. A když zmizí společenská aktivita, začne někdy pomalu mizet i kontakt. Ne samozřejmě z nějakého zlýho úmyslu, prostě se neozve jeden, pak se neozve druhý, potom do toho přijde život a najednou se dva lidé píšou za rok, a to převážně jenom k narozeninám. Jenže přátelství není něco navíc, co se řeší, až když zbyde čas. Je to opora a možná by stačilo brát kamarádství míň jako samozřejmost a víc jako něco, co potřebuje občasnou údržbu. Napsat, zavolat, domluvit pivo, domluvit výlet, cokoliv. Není to slabost. Je to normální servis vztahu. Jen se u toho nemusí měnit olej. Maximálně teda téma, když už po třetí dojde řeč na počasí. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volka tří fajde.
4: Fadet. Jo, faded, fadet.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

V rámci nedělního maxima muziky Evropy 2 nechyběly ani 21 Pilots. Vystřídá je Laura Onusko, Tiesto, Jonas Blue, Aretha Ora, nebo i Alexe Warrena pro vás chystáme. Dáme se single Fever Dream, který mě osobně hodně baví. Je to doslova nakažlivý song o chvíli, která je tak hezká, až si nejste jistí, jestli se opravdu děje. No, na nedělní podvečer ideální. Víkend ještě svítí, léto má šťávu a pondělí zatím necháme dělat, že neexistuje. Díky, že ladíte, my jsme Evropa 2. Letní vibe Evropy 2.

0: váma je vaše Evropa 2. Prázdniny mají zvláštní schopnost rozhodit běžný chod domácnosti během několika dní. Večeře se posouvá, večerky mizí, rána ztrácí tvar a všechno, co mělo přesný čas, najednou spadne do kategorie nějak potom. Děti by nejradši fungovaly až do půlnoci, dospělí se tváří, že jsou úplně v pohodě, ale ráno podle obličejů poznáte, že volnější režim není vždycky synonymum odpočinku. Na jednu stranu uznávám, je to příjemný, k létu patří lehkost, delší večery, posezení venku a pocit, že člověk nemusí pořád běžet podle rozvrhu, jenže tělo má rádo aspoň trochu pravidelnosti. Když se několik nocí po sobě protáhne, venku se drží teplo a ráno stejně někdo potřebuje vstát, únava se začne nenápadně sčítat. Volnější tempo je super, dokud se samozřejmě z něj nestane úplný chaos. Ideální je nechat si trochu svobody, ale zároveň nezahodit spánek úplně přes palubu, protože, jak dodávají i odborníci, prázdniny mají být volnější, ale nemají být bez pravidel. Jinak se snadno stane, že děti sice žijí svůj nejlepší letní život, ale rodiče už třetí den po sobě jenom tiše hledají kávu, hledají klid a odpověď na otázku, jak je možné, že volno člověka tolik unaví. Pro dnešek se loučím, užívejte léta, taky dobrý nálady a nezapomeňte, že E2 je tady stále s váma a díky moc, že ladíte prázdninovou Evropu 2. Ahoj!
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi! Hi, come in.
3: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedií Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá. Well, you could tell me that once in a while. Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém. Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jeho jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hulk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
4: We feel a very strong connection with you guys.
5: That is so nice, thank you.
6: Yeah.
3: Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
6: Just to be clear. You, her and me.
4: Yes.
6: Me too.
4: Yes, also you.
3: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Instagram Európy 2 je plnej hviezd, novinek, ale taky rádiových fejlú.
1: Ježiš, mi tam skočí nejaká tabu. Ježiš, ja nemôžu čísť otázky, ja to nevidím.
0: Musíš. A pohledu do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mne je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričku, začínáme.
0: Európa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Solci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Brzdánka.
1: Nedělní brzda na Evropě 2 na sty Arny Vojtáno. Pojďme se podívat do Německa, do Dolního Saska, do města Osnabrück. Tam našli v sobotu brzy ráno v příkopu silně opilou ženu. Mně se líbí, že oni píšou, že byla sice neschopna souvislého projevu, no aby ne, ale tvrdila, že se vrací z koupaliště domů, ale naměřili pozor, 5,25 promile.
2: To asi nebyla voda v tom koupališti, ne?
1: No to asi ne. A 4 promile se považují jako za smrtelnou dávku alkoholu. V těle 5,25 a ještě byla schopna nesouvislého projevu, že jde z koupáku domů.
2: 5,25 je i hodně, když skočíš do dálky, do písku. Na to špak to mít takhle v krvi.
1: Zajímavý přirovnání, ale je to každopádně hodně.
2: Zas na druhou stranu němčina je těžká, mluvit souvisle německy, jak je nejednoduchý.
1: To jo, oni to Němci nedávají vůbec.
2: Vydechávají se. Byli jste nikdy takhle jako v příkopu?
1: 25, jako jo, ale...
3: No je, je.
1: Já třeba ve výtahu.
2: 5.25?
1: No, 5.25 ráno mě tam našli.
2: Jsi jezdil?
1: No, asi já nevím. A tam najednou šli lidi do práce a já tam na ně.
3: Možná si zaznamenal, ale až třeba 10. lidi, co
1: tam... No, to je možný,
3: možná tě povozili.
2: Jak se to stalo?
1: Byl jsem se jak vás.
2: Jako někde, kde je výtah,
1: to
2: jo?
1: Jsem byl mladý. No, nevím. No,
2: to ve škole asi ne, ne?
1: No, v paneláku, no.
2: Jo, takhle.
3: Má na Němce. Prostě. No.
2: A kolik to mělo pater? Kolik si najezdil?
1: Mohl se ptáš na tak strašně nepodstatný věc.
2: Třeba kolik si najezdil pater?
1: Je to 30 let zpátky, no nevím, byl to nějaký věžák v Berouně a jsem prostě zbudil, víte, o mě někdo zbudil, když šel do práce.
3: Krásný. Hele, to já mám takových zážitků, jako spoustu, myslím, že jsem se dostal na pěkný čísla někdy.
1: Každopádně jsem několikrát překonal smrtelnou hranici, si myslím. To už je dávno. Nepijte alkohol, prosím nás lidi.
3: Jo.
2: A kolik je tak jako by... Co si dovolíš dneska?
1: Já moc jako nepiju.
2: Chodíš po schodech?
1: Já výjimečně strašně piju a když už, tak si dám, nevím, 12-14 vodek a jdu domů.
3: A mluví nesouvisle německy?
2: Bez výtahu.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, krásný večer všem posluchačům.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Hoši, nepřemýšleli jste nikdy, že si dáte dobře, nálepku na svoje tělo a pak si opálíte tu nálepku.
2: To mě nenapadlo.
0: No, viděl jsem týpka, který má asi své oblíbené číslo, nechal si vlastně opálit šestku na záda jako a vypadá vlastně to potom, jako kdyby si měl dres, ale přitom je to jako opálená šestka.
2: A kdyby se tvoje žena si nechala devítku k tomu, to by vypadalo dobře, by se šli potom po pláži.
0: Že bych musel
1: 96?
2: No, to jsem myslel. Ročník, ale.

0: Evropa 2, nedělní brzda. Mně teďkom přišlo docela vtipný, samozřejmě nedělejte to, není to dobře, ale jeden člověk předstíral, že má Downův syndrom, aby se o něj mohli starat tři sestřičky a sprchovat ho.
1: Mm-hmm. Při...
2: Jak to předstíral? On to je docela vizuálně jasný, jako no, ten Downův syndrom.
0: On vypadal normálně, ale tak trochu, vlastně když ti někdo řekne, hele, mě je tady to, tak vlastně k němu v první řadě, tak jasně. Na něj už trošku nahlížíš, takže jasně, má nějaký jasně, handicap. Jasně. A tenhle toho jako využíval tímhle směrem.
1: Aby se nechal sprchovat. Kámo, to je vždy.
0: Co by si musel jako vymyslet jinýho, aby ses nechal osprchovat od ostatních? To prostě nevymyslíš, tohle je jako...
2: Jo, vlastně to je chytrý, jak dlouho to vydrželo, nevíš, jak to, dlouho sprchoval.
0: Párkrát byl čistý, no, teď už
1: nevím,
0: musíš sám.
1: Nevím, co bych si vymyslel, třeba bych mohl říct sestřičkám, že mám bříško, že si na něm nevidím a nemůžu se umýt pořádně.
0: A potřebuješ tři teda k tomu.
1: Je to lepší.
2: A kdyby, hele, kdyby řekli, že to je moc, tak a ještě jsem dom.
1: Ještě jsem dom, já. A retard.
3: Jakoby show. Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
4: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park.
5: Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím

0: Evropa 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Nasty, Arny, Vojtáno a naše fake news, pojďme rovnou do toho.
1: Arny.
0: Ministr kultury Otto Klempíř má problém se zády, chtěl by je umět ohýbat ještě víc, než umí, proto začal chodit na fyzioterapii.
2: Nejoblíbenější moderátor politických debat odchází z České televize a přichází s vlastním, mnohem ostřejším formátem. Můžete se těšit na otázky Václava Surovce.
1: Rychlé občerstvení s Kentucky kuřetem má novinku pro kuřáky. Stripsy o velikosti cigaret s kouřovou omáčkou. KFC, proklatě dobrá kuřba.
2: Arny?
0: Okamžitě najíždí. Brzda.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ladíte v Evropu 2 nedělní brzda na Stiárny Vojtáno. Na Ústecku zastavila policie řidiče, který vezl obří množství nafty a hrozí mu pokuta až 500 000. Měl tam teda jako takový nějaký barely.
1: Kubíkový prostě, barely.
0: No, jo, no. Jo. Ale já si pamatuju, a mě to vlastně jako nejdřív zaskočilo, že co je na tom tak hrozný, a ono to je asi fakt nebezpečný, jako, že to může nějak vznítit, předpokládám, že to je ten problém.
1: No, ale zároveň to musíš proclít, ne, když to vezeš jako
0: jo, aha, přes hranice. Tak tohle je taky problém.
2: A on to vez vlastně. Přes hranice, jo.
0: No, přes hranice Ústí a Liťáku.
2: Tam je problém žít.
0: Tam je problém. Ale hoši, já jsem si vzpomněl na případ z Ameriky, kde zastavili pick-up truck, který měl tu vanu, že jo, nebo jak korba, jo. Nebo prostě to vzadu.
1: Vanu měl řidič.
0: Měl nějaký igelit, takže vlastně z toho udělal jako bazén. A tam normálně si čepoval ten benzín nebo tu naftu. A pak s tím jel a zastavil ty... A teď já si představil, jak to, že ho musí cákat nebo to. A oni ho zastavili policajti a říkali, jako, jak jste s tím dojel až sem. Jako to. A on říkal, no, při brždění jsem musel dávat pozor. Že jako šílený nápady.
1: Jak když se vrátím tady k tomu palivu, tak dříve na stavbě ti moji zaměstnanci, oni nebyli úplně zaměstnanci, ale...
2: Jako, to nech bejt možná,
1: ale to bejt. Tak mi nabízeli právě tady tu službu, že to vozejí z Německa. Že vlastně, když se podíváš na benzínový pumpy, tak oni vždycky umějí -4 koruny z toho, co je aktuálně. A říkám, no a jak to, jako v čem je problém? Říká, jediný co, že to palivo je červený. A říkám, no co, a je to palivo? No jo, jenom je červený. Říkám, no to jako barva úplně nevadí, ale co to znamená? A to už mi neřekli.
2: To jsou ty 4 koruny. Na litru.

Jakoby show.

0: Evropa 2, Samofor zamířil do éteru Evropy 2 a hoši, předveďte se tentokrát, to byla Prérie, co nám zadal, už ani nevím, kdo to zadal.
1: Arny.
0: Tak já začnu, jestli můžu.
1: Pojď.
0: Přijde Prérie do sex shopu a říká, dejte k Miguel, já jsem úplně suchá.
2: No, to je dobrý.
3: Hele, a teď trochu narážíme na můj Samofor, protože já jsem si hledal, co přesně znamená Prérie a no tak počkej. Žák ve škole se ptá paní učitelko, a co je to Prérie? A paní učitelka říká, no to je travnatá krajina Severní Ameriky. On říká, jo, to znám, bo tam tu tě Pitbull Prérier.
0: Jo.
3: No a teď jenom ale narážím, for nic moc, ale narážím na to, jestli Prérie je jako travnatá nebo teda suchá.
2: Není to poušť. Prérie je travnatá, tam jsou porosty.
0: Jo. Ale je sucho.
2: Ale je tam sucho.
3: Dobře, tak jsme měli pravdu oba. Okay.
2: Jedou takhle turisti tou prérií právě s tím průvodcem takhle, že jak se dneska jezdí ty safari, a tak jedou tou prérií takhle a ty turisti se ptají toho průvodce, to je tam za tlustýho chlápka pod tím kaktusem, a ten ale jako strašně ale tlustej teda, ale ohromně tlustej. A ten průvodce říká, no to je tady poslední Indián v prérii Kinetu.
0: Kinetu, jo, jasně.
3: Jo!
0: Za dva rohy, ale dobré, když ho najdeš potom.
3: Jo. Brzda, Evropa 2. Aneb, jakoby show.

0: Ladíte Evropu 2 nedělní brzda na Stejarny Vojtáno. Hoši, víte, že pravděpodobně budeme mít svýho kosmonauta?
1: Jo, slyšel jsem.
2: Po takový době, Poremek.
0: No, Poremek byla pěkná doba, ale teda ohlásil to Babiš, takže je otázka ještě, jak to myslel, jestli to není nějaký...
3: Koho vystřelí do vesmíru, Vojtěch a Volasy.
0: Zřejmě. Hele, ale mě na tom teda, a je to pilot armádní, který je jako záložní kosmonaut, Aleš Svoboda, samozřejmě držíme palce. Mě na tom překvapilo na té zprávě, já myslel, že kosmonaut už se neříká. Jako v Čechách.
1: To že to kosmonaut a skafandr, ne?
0: Astronaut se myslel,
1: skafandr se říká?
0: To se říká.
2: To asi je běžný skafandr.
0: A kosmonaut se myslel, že je takový jako ruskej spíš. Ne?
2: No, bo... tak my tady jsme ještě trošku, jestli no, si nevšim, když jsi u toho premiéra.
0: Je pravda, že říkal to Babiš, no. Pravda, pravda.
1: Víte, jak by si říkal, když by jezdil na motorce?
2: Babiš.
1: Ne, ten...
0: Svoboda.
1: Kosmonaut. Jdeme dál, pojďte. Jakoby show. Evropa 2. 88.

0: Evropa 2, nedělní brzda a máme tady informaci pro všechny autíčkáře, kteří už by chtěli třeba v tom autě strávit díl jak 200 000 km, aby to jelo, tak velká inspirace přichází z amerického Long Islandu. Tam Irv Gordon, pán, prostě sympaťák, si koupil červené Volvo.
1: Ano, velký borec.
0: P1800 neboli P1800 v roce 1966 a najel na něm 5,2 milionu kilometrů.
2: Nádhera.
1: Volvo mu věnovalo nový vozidlo potom v běhu času, na kterým ještě najel
0: další kládu strašnou.
1: Docela kládu, takže celkem jako hodně, ale 5 milionů kilometrů v jednom autě, kámo.
2: Já přemýšlím, jestli vůbec jste, kam jezdil jako takhle často.
1: Tak Amerika je velká, ne, on s tím jezdil i po Evropě, oni tam psali, že byl jako na různých kontinentech. Možná dokonce na všech kontinentech,
0: kde se jezdí dá.
1: Že s tím autem byl, jako.
2: Jasně. No,
1: 5 milionů.
0: Že on přijel i Pacifik na tom autě.
1: To je času. Já nevím, koho přijel, ale starýho Pacifika nevím, ale... Jako hustý, hustý.
0: Kolik jste měli nejvíc vy?
1: Já asi 16 milionů v tom trandiáku.
2: A jo, ty jsi měl tady ten legendární trandiák.
1: Pankáčka, pankáčka.
2: A já jsem koupil, hoši, teď to, jak to říct?
1: Ondu.
2: Ne.
1: Aguara.
2: A ještě předtím Klaudy.
1: Klaudy.
2: Koupil jsem vojetou Klaudinu.
1: Klaudy Quattro.
2: A bylo tam právě mi takový pochybnej týpek. A kupoval jsem jí s tím, že má na to 150 a pak mi v servisu říkali, že to bude kolem půl mega.
0: To se poznal.
2: No bylo to takový ošahaný trochu.
3: Brzda.

0: Evropa 2 nedělní brzda. Viděl jsem tady takový sympatický článek, kdy tříletá dívka využila chvíle, kdy zůstala v obývacím pokoji bez přímého dozoru svých rodičů a rozstříhala otci 18 amerických 100 dolarovek na konfety.
1: Super.
0: Za 37 800 si udělala takovouhle parádu.
2: No jo, neměl to tam nechat. Já cokoliv, já teda samozřejmě lituju pána, jo, ale já už jsem z domova vycvičený, že tam cokoliv jako děti provedou, tak mi manželka řekne, no to tady nemělo být. Tak
0: jo. Všechno stěhuješ.
2: Takže prostě jako tam všechno
1: dostává. Tonda vyhodí ledničku z okna.
2: No, to tady neměla být, stojí takhle v kuchyni. Hrozný, hrozný, takže já vlastně nemůžu vůbec na to nic říct.
3: Hlavně se mi líbí, že za to můžeš ty.
2: No,
0: my máme doma psa, že jo, Kajru, a ona je stejně vysoká jako jídelní stůl zhruba.
3: Takže jako já.
0: Takže akorát, že ty když jíš, tak si k tomu sedneš a Kajra si k tomu stoupne a vlastně má ten čumák přímo ve výši tvýho talíře. Takže občas to vysaje prostě během okamžiku, když je v tom maso.
2: To je tvoje chyba.
0: A je to moje chyba.
2: No, jasně.
0: To jsi tam neměl dávat.
2: No,
3: protože ty jsi to pořídil toho psa, že jo?
0: No, no. Ale to jídlo přinesla do vztahu ona. Evropa 2. Brzda. Jakoby
4: show. Evropa 2. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
5: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
4: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
6: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
4: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
5: To je moje show.
4: Dej taky follow E2.cz.
7: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vždycky to byla moje show.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, takže v neděli nedělní brzdu. Máme tady naší jakoby hádanku, asi jedna z nejstarších pravidelných rubrik brzdy. Tak pojďme do toho.
1: Jaký má oblíbený, jak by
2: tebe
1: zněl...
2: to baví.
1: Ne. Já to musím nastavit co nejlíp. Oblíbený drink.
2: No.
1: Barmana, pana fotbalisty Panenky.
0: Oblíbený drink Antonína Panenky. No.
1: Gin toník.
0: To je super.
3: Doufám, že můj toník nepřičupne gin toníku. Jak se jmenuje onemocnění, kdy mouchám zarudne anální otvor?
1: Vydrž. Já se chci rozdýchat.
3: No. Mucho dňůrka červená.
1: Kamu? Musel jsem dát tady ten předvoj.
3: Musel. No.
0: Víte, kde jsou, to bylo kreativní. Víte, kde jsou největší dotace v Evropě?
3: Tuším, ale...
0: Největší dotace v Evropě? V Podojčlandu.
1: Mhm, Podoj.
2: Jo!
1: Já ti to pomůžu.
3: Já jsem pomalej dneska.

0: Radíte Evropu 2 nedělní brzda Nasty Arny Vojtáno a druhý jmenovaný, čili Arny, má svoji rubriku Arnyho otázka, kde nám položí otázku a my se snažíme na ní upřímně odpovědět, aby si na ní upřímně odpověste taky.
1: Tak, hoši, i vy, naši posluchači, kdybyste měli možnost si s kýmkoliv na světě na půl hodiny popovídat, kdo by to byl?
2: A ze žijících nebo?
1: To je, no, tak asi je to jedno. Kdo by to byl a na co byste se ho zeptali? Kdybyste měli půl hodiny, 30 minut.
2: Tak měl jsem rok, kdy jsem četl jenom životopisy a musím říct, že buď je to tím, že ten člověk je extrémně zajímavý, anebo ta kniha byla dobře napsaná. Myslím si, jasně, že oboje dvoje je pravda. A byl to Arnold Schwarzenegger, který prošel všechny možný zaměstnání.
1: On je neuvěřitelný.
2: Je neskutečný. Je neskutečný.
1: Tom, kam to vlastně z toho Rakouska dotáh.
2: A z těch bývalých, co nejsou. Asi s panem Masarykem, no, hodně jsem o něm slyšel, ale zároveň jsem neměl možnost s ním nic říct.
1: Líbí se mi, pojďme to rozšířit, jeden Čech, jeden našinec a jeden teda světoběžník.
0: To jsi mi zavařil, já přemýšlím vůbec, abych dal jedno jméno a teď musím tři.
1: Světoběžník. Ty nechceš s nikým mluvit prostě.
0: Hele, pro mě to je tak složitá otázka, že bych na to potřeboval půl hodinky třeba.
2: Světoběžník asi Kurt Cobain.
1: No tak ty jsi tam měl Schwarzenegger a Kurt Cobain, tak, taky super.
2: Tak já už mlčím.
1: Nechám
2: Švajcíka, nechám Švajcíka.
0: Už nevím prostě, no. Pojď Arny zkusit tak říct tam, ty a já budu ještě přemýšlet.
2: Ty tam nikoho nemáš?
0: Já fakt nevím, co by mě zajímalo. Jako
2: třeba s manželkou.
1: Třeba nějaký vzor hudební, nebo nevím.
0: Na co bych se ho zeptal, jako...
1: To ještě, na co bys se ho zeptal, toho Arnolda, když jsme u toho na sty? Vojtáno zatím bude přemýšlet.
2: Jakou mnemotechnickou pomůcku používá, když má těžké chvíle?
1: A Masaryka?
2: Na to, jak vnímal společnost, na to, jakým způsobem smýšlel, bych chtěl jako znát jeho mindset.
1: Vojtáno, vidíš to, jak má na sty, jasno.
0: To je ale neuvěřitelný.
1: Ty super vajzbuk.
0: No úplně, ale úplně.
1: Tak příště, Vojtáno.
3: Evropa 2. Anet Jakoby Show.

0: Evropa 2, nedělní brzda, je tady závěr. A protože Vojtí dostal pár minut na to, aby se zamyslel, koho by v životě chtěl mít před sebou a na půl hodiny se s ním popovídat, už to víš?
1: A na co se ho zeptat? Abych se zeptal Kennedyho, jaká byla Marilyn Monroe v posteli.
2: To je jo.
1: Třeba. Tak tam jestli byla fakt tak dobrá, že z ní byli všichni jako, anebo...
0: A nechtěl by si vědět, jaký byl Kennedy v posteli a ptal by se s Marilyn.
1: To právě mě vůbec nezajímá.
0: Jo.
2: Ne, mě taky ne. Já bych se ho zeptal, Kennedyho, jestli to bolelo.
1: To je přísný.
2: Tak asi půjdeme domů, ne?
1: Tak dobrou. Brzda Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. 8.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já, dobrý, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to není možný.
0: Jsme Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.